No i što, zdravo slačo, vitajte po prvi, zarano u sredan, sredina robočoho tyžňa, skoro čas žene i zarano schyt sonča ti skoro, bo už o hodinu 4.53 minuty, zachyt to 20.49, den dlouhý, barz dlouhý, z čoho ja się tišu, dumam, že vy tiš, odže zaraničně dlouhý z dňa to 15 hodin i 17 minut.

To bolo v časi stanu vojenného. Mama s dítmi boli v Gladušovi. Ja za sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku di stalo. Ihor tylko što začal chodití. Demko ešte nechodil. No i keď dňa zriu, že idú do mil, to Ihor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i še strašný bojal, že pošpotit chpade. Vertania. Už tylko projdených dorych, už nohy bolat, koli sa kuriat hor. A strimaj chyt, a šat na zvlečení obderti jalici, už sama proša ani za šlaha put, už spit ťa nevtíče. Stan, nebože, pizri. Po vutoučení droži, na šapku bilši od kamenia, s projatým klekaňom ňaňu žene gutobisen. Stan, posúchaj, zvlečená guputy obderta, sumet jalejča.

kouzly, odletěly vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že jsme k tebe taky, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odletěly vtáky. Odletěly